0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči, práve sa začína dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku vítá Zenta Dožová.